0: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. Fáil fulóirith eitil te bio, cuir parcoil, fast track agus tolglana in áirithe rivré. Agus buin tan of us lascani bresha ari rana ha zero clacht lenar skeim dealchuch de nua dub. Is load all dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua airfort valio clia ato foil in nish.
1: Met het tuig tashtal le heren roderen geklee kanish na heren, ni moorde tashtal er een trainer leg at a kota nari hugget. Rig igus on chlige, waar je la sewel chart igus comport na bashneri geleer, tusk na mei de heked bali er een train elle. Ni wei tu en een ticket de kanart igin station, maar gul ga train jil te ma. Ta kask gien er alcohol er servishi, igus bunny furnace lend alle dita, gur a mahi gudis de hoe brew, ta jeren rod eren in de chutte linre transport for Ireland.
2: Kirstach hervishi am chadunish folamore agus tamana erlina, lina narritor anuachan ustatu malartu agus ahalahar. Tasha eska agus fedre yen of gans throw. Turkurter and servish noshinta am chadunish tamana erlina and yovig NDLS punk RSA punk IE. Maiga vaidi zevna etastal, tachtracht on udarosam hoveltocht erwodi.
3: In Ishka Aaron, Tomijig Larentorai le hus gradu a yen of our Lirna Ishka na heron, kun salahra Ishka todlan, savalcha, agus untiafa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolok di erinolis fui nor a bingal le hubber yeshu khan no kahavale ido chianter. Ta shervish ur nua full orev texagin, a chara nua honraha red ama arfa, madra le hain jackrock to warhig nismona kevrachura an clig. Is fejer claru eg water punkai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar de Aaron.
4: Is even yam no hurn to cogger maltoch mahuas, fuckiller nos, shine anjli, agus kigra ektacht. Couldn't she at mochri ek dousa onum?
5: On Kadunis Telefisha, bid nach danin shalat, atashe foslihiok, shine anjli, fai de chance, TV license.ie, nu an ene figure fished, or realtas naheren.
6: An tachtan seo RTE.ie. Laren slán eni chalán agus dara o canadalin fwi chumann irsiv. Chlor bio o chunian fibra rib clia cianis na heran. Agus an bóhurga croker. Pod creile nua sports in Gwelga a chyrláhar e Grania McElwain. Lenny smo over Gwelga all. Tega RTE.ie. /Gwelga.
7: Príomhscéalta na nuachta gcíine agus tá sílis na cean náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar de bhalís. Maríomh ben os cín leithe blian gaois agus gortaíomh Cailín Beag nuair bhfuil cár agus lorí fúna chéile i searcó go gunda an chabháin go gur tuis a cúgichlog trí nó na Harlan timpis ar an air a hína sé dó gar go chur chlár. Ag na gardaí le fios gur tugún Cailín ar helicóptar ag ospidéal rá timpilim le clia agus chultra chuáil ara. Cúr ó leis ag láthair na timpiste ar rinta in eile. Tá an bór fós dúnta le go bheith na gardaí scrúdaí hid líolachtaí in air, agus tuad ag ar aonan ima chanolas acu faoin timpiste a gáil deanghfuil thob. Tá os cín ráchéad míle duine chuir maithas gur tithe sa Fhrainc agus sa Spáin mai allar hinta farise. A gúdars na Fhrainci fógr imeachta go bheith na 3 míle duine gar go bhór dó leanais cap ferra is an áireamh chu maith os cín céad carcha míle eile a réigiún Durand agus Lond a níor dheisceart na tíre. Tá cruinniú éigeandála réaltas iarra ag príomhhaire na tíre le pléin al bhealaí le gáilín lictar sa tinte agus dúirt sean nár facchas ceannacha dona sa tír i riamh hana. Tá éigeandá náisiúnta fógraí údras na Spáine go ár tinte tá a réigiún Madrid. Gwn sé o la sy'n chyr y taib rhywbeth dwyt yn y gwnnw hyn bardar yn y gyrra tyn y wwch a llyf na man. Os oed chi rhywbeth llyf o ddw i'r eich sy'n rhaid, ta'r cwlyw gwn ffobl ffannach dy mas yn oed. Gwrs ta tyn y etyn y ddw gwni yng Nglawn Cri y gwnnw hyn lwantan. Ta'n gwych yn iart i niof o gwrs ta imli gyda swn tyn y sgap y tylym. Y gwrth dwy chi wala o trym y gwnnw yn y mitr yn o ni, Cúisíb Isabella Perry Sullivan, Mac Lindley, chúfla na fydd gwyll, a wyl siolai cia borg ar na maenistioch o gleyn y gynnau childara fwy fleisgan y fe yn y sylif. Fri yw bwamas y gorf i si hymaint ag ystop na gordi y gar gwach ar y rosio gynnau wyniach o'n de cedyn. Gwyd yw sir fwy chynialu gys bai cedau cyrta sy'n agos gili mach ar bani, na rhywg si os cwrch wrth dwych i wyniach o'n dialwn. agus bre na prífsgelt a náisiúnta agus idir náisiúnta fé leid.
8: Na prífsgelt heitleg tá séirt sa tuaisgar tá léú ag maira dí anlin. Flédal cólach de brethe bóthir cinnta a gúir chuir de le tuir canning in né i leid ré chúis máidir leis an timpiste bóthir in na seáin inar caiú ahéir agus beirt fuis dí sé bliana hain. Mariú John Mullen da hit sní bliang de ís, Thomas Mullen cera bliana déag de ís agus Amelia Mullen sé bliana de ís nar a chuaia cara na rosa dig taistil a smacht agus tras na valley síos la fuinne agus isteach la fiol Rin fihu led a lunas a gavíl agus a fi. Gidi la Geraldine Mullen, ban chéle John agus maher na baisdi a vi sasiach an tasi dan chár a vi a homanj ig a far chéle John Elu on chár. Fledal y colag White Mountain Quarries la siolw y mal yn y monisra Balfarsdy cynta y lleich y dechwys a fi corin y llai. Si sy'n gyrherin colag y wylgys fwy'n act ym hewl chat slentio gys lias ag y nobr gafilis y cwig. Dwyrw gyrhypr y colag sewl chat y phobl y cyntiw agos treacht y wanysdiw gart le lyngna na braha bwyr yr falach yn ar y do tri y hocht ag rynu chwigli agos mae'r horiwyr sy'n gyr Caliw John, Thomas agos Amelia Mullen agos gyr Gartio Geraldine Mullen Gahalk. Chokin Kess os gór na cúrtid ísht an trahe hínu led a bhí úl nar a yetir an fian vré. Tá teagáil déantaigh an hóilear condaí Michael Chala Miguel Aspic le hisce éirin agus leis an gníomhaireacht am chríomhnú cóthail margheall ar imní go bhfuil tú siaratheis á a bheith sealúisteach i mbeidhin chlóin lé. Dúirt a cóilear Miguel Aspic go teagáil déantaigh bail den phobal leis lena imní chuir i nniúil faoi ábhairt a sa bhaile agus faoin drochmhalú ta sa cheantar. Tá dheartaigh ar hisce éirin agus ar an gníomhaireacht am chríomhnú cóthail scrúdú dhéanú ar an ábhair seo sa bhaile agus a scéal seo réite ar bhain breine. Sáchríú go mú coebrú idir chola condaí go na ngáil agus coiste ciire nachá blian réaltachthála iib ar a bblian siúgan ag cruniú an chola condain teachtain seo ar bhú ón choir Michael Chala Miguel Aspic. Sáchríú go nehín chola condaid teaghil le chola condain na mí le thudras na ggéteachta agus leis na thudra séte le eir fod na tíre ar coir ar choúdaine ó cheantar éagsala sna condaithe sin gobála iib si sin chola condaid cheirí charcaí agus bhuió. Hall cordia condaig o'n ngal chansgnif ŵr la gyrid yn y moenhyr ysaj ys ffynyf yn ach nwet y bresio, chon ysgu che sir yn asgu chor o'r ffwael da haili yn o'n ngal. Tan chansgnif siod dar chigil Energy Cloud, mae'r chod da flan gdiwi ac da eiradio hwlia condaig o'n ngal, et y moenhyr ysaj ys lectra has bresio o ynsi ffynyf yn ach nwet y, chon ysgu hew y dihe na ran ffwertig y. Bein chansgu dal giri o'r dwys yr haili y garandona agos y gantra ha yr analchari agos gortachartio. A chelion fwy'n sgeim agos tisio barti ei lenhw chwyg eich a helyn sy'n chondau y mohan sio. Yn hyn wenyn eichwl enda agos Patricia McCarry fel y weren chlohen le i asgylch gohoffigil trwnon yn yw yr llarw yn ei yn ni. Da ni smwn na dahyd bu yn catig enda agos y band Patricia eich ffrastol yr yn phobl eichwl. Agos mor ial yr anelau bai prif reid i achter yn chlohen le i drach yn yw o'n cehar y chlog gydyn fan i hi agos prif reid yw achter yn walw gybohor y chepl drach yn wera o lehen ei hunie gydyn cwyd y chlog. Bai pwerch yn eri hi dan prif reid drach a handle gydgerw na ffeile yr Trihula da fi lunasa. Sgilti baes, ffro siosaf o bwyl ys yn fengwi cilchara baes magin yn ie. Ta hara ara y jatori fy ceba ar dyrehe fwy leher agos astr ar a charp gyda pobl cilchara le fe'n siyntan sechlog trwnon yn yw. Cotr siosaf o bwyl sy'n rilegetio yn ie afrin dy hunie gochlog y ja pobl cilchara y mwera. For Mary Carr as dan new padder a clohonni a bwes yn horlan pobl yn chlohon le. Yn ar a fforyd a torri y fyglyn yr chlohon le ar eisd yn yw o'n tri y chlog agos asr ar a carp gyda pobl yn chlohon le le fe'n siynt yn se chlog. Cotr Mary Carr y rylig y wehera yn ei afr yn y hunig o chlog ydi a pobl yn chlohon le ymwera. Agos for on o dugan na on ffodi oen mae'r ber anhyr ysmynio lo croc ffala bwes sawala trwnon y jyrdyn. Niel fforys y cha ac dan chael ach o wen agos

0: Gioch goma ó lára brenach capté an na fórne agus ríis ní bhór de socrú síos áhirín mar cé go bhfuil si cumasach agus breá ábalta ar pointí a ghaimsú is ní dólinn go bhfuil an ráha ceart á dhéanamh i ce a gcónaí se chun ras cámáin ar éintlí Laura McSherry teachtamach leis an líróil a níras go parnáisiún sonna ge cuíhe ní ghónail a chaf hacht ar an aréirecht an son aige Ross Comáin chu agus smaidir nó mar sin amach ó bháide chorcaí tá sé pointe chun deire ach ní dónam sa go mé sé sin a chur am numad a de tinis ar chalíní Ross Comáin mar tá siad son a gimmert gunnn na gaithe captí an na fórna na seánna na seo agus hí siúd a tuairt an líród chun cín agus únsaí mai an sahanna se cohfuil deiscórál a ríis aige Ross Comáin sealamh na líróide a có a chaf sin feachta gan timiróir Lár Páceach díra chlánan sa fehnómat a mehe ar a dolach vôr bhí ru cogur ima chlós neadar bhfuil am dol go liam mac a bhir nó go tamaí ó helí na sólim síos chút sa liam agus betú breisiú breásásta le chlós go bhfuil corcaig tí fainte a gunnimh gá fainte chun cín a chaid sin díra chráide go liam pointe eile fachta ge rus comáin tí fainte an taobh síos chút sa
1: Agus cuir mí ar menach dí go bet neh bán an san com chéanana ní bhaáin agus roisí ní líáin ach tá dramaíocht dogann féananta buile éiricha leis tí de nómad a dun tadna le géalte ag cícuine agus seansaní sin an ngalibh dul níos móchan cín a sin chun cí náir seachta náir a cuaig tá ceirí ní gúláin i seasa bhá scóir an bhuiile éiricanta agus í sacarú féin is tí sa chúil tá a ífen naras Bwyd y tí sy'n ei, rocker, a stac y gŵl yn angig, agos sy'n, gwrdd yn sy'n sy'n, trot ymlaen ele er yn glyhenu sy'n mwys, mae ni'n ei fiend go yn gwyli i'r hyn gyd.
2: Ni'r efen eichor, is lirod ymdoch i gymig ystrach stac yn sy'n o cwyf yn ei celig, cwyg cari dôl na fi treis, rŵhyr i gen efo stac ar ymlaen y carnoiga, fi yn lirod ro ada, hyd yn lirod dyrwch ar cosa yn cwyl bara, ac denach fawl yn sy'n cari dôl yn gan cwys, agos tot cool squealte agus beg banisdiacht Cael Cwynig bwyl ydo fawr.
1: Sine, agos ni'r awdur ac peirach o'n derig yn sy'n ei lama ac yn eisiau ti'n dwbl sgwr yn o'n derig. Hei'n y siach le nawr i cwyg, nhw nawr i de, le nawr i cwyg, agos siach cwyg yn gael i fyr eich. Ond eisiau nhw'n tŵs y fi ti stael o hampi ni yn y hern. Wel, pe fi eisiau ti stael o hwnnw nawr gref, ta eisiau ffait ac o. Agos yn nawr i ddif, bwyl fi yn gom ar y den dwi'n maes, ond bwyl sy'n hwyrt wyhen eich o'r mar fi yn Schlitter für Smacht in Kulbeine, Kielkönig, Ivan Norris, auch der Hennig, Stolim, Laura Green, Hennig Trasner, und Sunk, nu Kalisch, Ianov, Karini Gulain, also nimmert, nir Evan Tannero, Egan Retor, August Amach, Hennig, und der Herring, der Hedgehen, der Dog. Agus beidir an tá goma le lára grín na fúr sí
2: carta. Ie, na fúr sí carta. Agus níra van slitter fiú an is tíg sa carnóg ag an aum bhí sé amó an sin ar an tef iest an cúl ach beig lucht van istíacht a cael cunig an ígan dahar obr ar fad sin céad la tá sé ar fad dreis titam as a céal an sin in fheagat.
1: Sin éan díra chan rada agus seo chuig an gali ver a gún pórt féin féib rúma se ach an slitter bút ar an gíad íracht ag an cíl cunig bút ar náis ag an gali agus seo chuig an gíad stach dí an díne lán tas a gyrís is stach halas da gali ar díant ag amai gan gosan tóir ag cuíb in í gúling an son da cíl cunig capte an na fórne pas das tuk laivin tuk uwe co falle le lán na pórke agus cíl cunig o gwinne go dine le pas an na laive har náis a rís an son gudí eva bret cao níisil is stach sa spas gali mar rag Gwyr i hwyr y cwl dy cil cynnyn eich yn sy'n clyhau gyda eisiau ac blach oel diwyr diad yn sy'n egin dy cosantori tras na hagan yn pas cil cynnyn ffos ac yn sy'n fach yma ac yn sy'n sy'n cwlin ac yn tan y blach oel diad ac yn diad y gohwntag yn cosantori yn y gael i fynd sy'n yn ddim yr stad ag yn reid o'r banner y dalaf ac yn cael sy'n oglan ag coet ni fain i nhw o fwlach ac yn reid o'r dyl tras na mae'r to
2: Steffi Fitzgerald Gorton sy'n just ffeirch o jem Harl Rodhegan lenne glúin an sin an slíger lemsi le shot a hógant agus fechan si i dribblóid an shot bhí teip agus cullar oda ar rivin glithe tam id naunai sin a eiscint ach is óg bhile hile dimáste dient a gehen is agus an physio a fechan dimach an sin i dro an teip lín a capan gul si dribblóid an shot
1: a sin é agus an cór leis fós achar an reitúr a caint is a mair teip lín a nú rahas nó igan imirt a bhí an sin a bhí an galib Will the Sarah, well,

0: timpel a gurtir fad. Tá na lead nógus á bhí ó, agus is cumil ó faoi an aimsir chaite nó na meitsin a fad a caileach nó an fisiógan an rodile. Is cumil ó an animi díel. Ach, tamasúil ná gyo siad lúd áil, mar túra sé sin drófi snechtu. Ach, tam anna bhain ínach, gamaig an thwaig kýra ymárach.
1: Cadir na gael ta glárchlu ni fwydis fe'n gwrm ar fad?
0: Wel, rai mi sir chw, ma bwyn siad, ach, beidyn nach am lian e.
1: Tŵr blin eil y gwyn ar sy'n lorch gan o gneud e hem ysi gwyd e, han tŵw siwlwch ar orna, han tŵw bwyntach le ffwrna, e tam y mŵr fad e. E ni'r ffas o fe hi geisdych leis yn alagor o'r rin y siachtan leis yn y disbwyrach dy'r fad, ni'n chwyl eir ydys dyn y fain ar o gymryd i'r gwyfiatach mwy o bwacht yn a chael cas na lodge o nian o'r dwyf e glin eich sŵl y fan y siachtan e.
2: The VO.
1: The VO.
2: Ta'n ffyrn di ffrwl o'n ffyrn y dimmer yn ei gros cymon cynta, ta siad nis oga, ta siad land am ysnach, ta siad dolo fiaws na hen clyha. Agus ta'n cartaco, ta siantaco cynta marach, ac yn tein cest a fech a gwmsa na istoca na i cwnta lw agus corcig. Vi lú, vi lú dímach ar an lá agus vi corcig com á, so ta sé dachar in ar rira leif díra carta all ar vi o. Cé gwyl fiaws múr ar hw, fós nílam cinta in ar rira.
1: Maidr lín ar gud hén, ta hí fachtig a pola géni bheith gard o cwrn. Ní vise tos nú maid achas doch gubén clúvánach a vig a gifir a cahar díag mar chapta hén mos a faraid agus a lehéit sin ach ha Paul géni a gynny da canarí na fórna seo agus ta blíen har blíen ta gudísa ag a dilin o géni agus dast ta mo súlvaini gishkan ta naish koma.
2: Ta se gohunta gyr fad agus har ein blíen ela vimar I gyrir county championship fúchant I gyrir le fadan lá agus dyn o fi dro leant a gwein agus nir amr maha gohant agus im leana hwgamor ar gosalein ar dera capas be sin an lá is far riaf a fi fesge gom ac ni ag son just gwsia I fiaws agus I fiaws ni ag son agus fi Paul agus Tom agus Connor is lad son Lornoch agus ta si gohunta ar dera hir hawl gwyl Sian's Factor Paul Gainey Vemar captain or Kiri fer she go hunt down mer she gamer talk is told to go share and gort tomorrow August be tunaka gear and gleha August look fer she just to create her far do August the hook green August the thing in coach down mer she on Sam Aguirre or do kid faro Nader is it Nature Dada here? Bill Dillon is Stoker, Hook for Cool Plain O'Hin, Vexia just Docret her father.
1: August Ma Harleen Shady.
2: Ma Harleen
1: Shady. A homage. Focal Squid which a bit in night in the marsha did a shacht in the marsha agus locha in is locha the hand of 40 party on she when I shall hope to go on as a get a shacht in the more all Ireland's team pillar to hide out clear idea no
3: Bi Hugh Horican on Bor Celeral am a couple of Leno and go good party glad had it Dick Eileen I the Remisha Craven the Hayden the Rock River tight of again Craven Shaken all Ireland agus said Yere Cuda or Cape Wake of idea as Jim Shaker party at near and twenty going to check how some gross Deutsche might in the win
1: Wel, ha tioch o blion o hwgus hen dyr y siach na wntwch leis y farci yn y nid y gynnych o si. Cwnta yn y migs, cwnta fwy o fi gymryd yn lasan agos fi chi logwyn. Lennych le mwynt yr y dangen agos tîmpl na hot na tîmpl chair y flag lian. Yr yw'r Piper's Corner o'n yn orsion. Achos mô at fa hafi cyn y tehetorna is mô gyda hyn mwynt yr y gweltach agos mwynt yr hir i ym lag lia. Cadydd na
3: tehetorna yn y trwlwch o'n. Chwy'n agus sin éan tosnúd am rud ar fad an nuirúd agus chéanam bhís meachtar bhos a daingin an nuair sin agus siarig Jack Forter dom a rain go bleag clia agus siarig sig a baile agus bhís hain agus Jack agus Morgan agus muidis Forter agus cwbl o dynel agus gan am wedi mwyha Fibsboro i dawn ta Eo Cyrraen agus Liam O'Neill agus Tomas o Grifin bynach deilis agus o bhí'n tlaet o fólta Bi tarcad áristí ar a bh niteach go háide hen. Agus an nuair sin héna héine ó áit ar Green Metro agus an Shakespeare sin éáit
1: bhaith
3: go trhána.
1: Na háitna an fós ann.
3: Han Shakespeare ann neidir bhfuil an metro fós ann, agus tras an bhóhir an san bhí Hobbrains ann is bhíoh maithe tamasaigh agus cosí.